Nun hören Sie das Lied aus dem Tonfilm Das singende Mädchen. Slyšíte píseň ze švédského filmu Zpívající děvče. Hraje Karel Krasgartner se svým sextetem.